0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokurech získal Cimrman místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokurech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Cimrman takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nariktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy dimokurské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Cimrmanova ulice číslo 4. Tato Cimrmanova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě dimokurské školy vedl Cimrman čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Cimrman se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Cimrmanův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Cimrman ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchto uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, teď ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?
0: Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka, ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Tau a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, jo, sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho, byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně a jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to očičko, on tím očičkem po mě koukal a teď ten chobot takový. Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A oni říkají, klid, Pepo, jako nic nebude dělat, budeš jenom stát, budeš ho držet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. A podívejte toho slona. Tomu se něco nezná a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, on se klap, já začal mluvit. Ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak stála vedle mě, položil ji na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápou na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, čověče. A je nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je to pravda.
2: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fajn, jsme hráli představení s pidlou v zádek a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, řekli jsme s pidlou v zádek a mohli jsme domů a my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezvohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Česný slovo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.

0: to do ohně dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, ta seba, buďte klidný. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
3: To je šachová koncovka, pane.
2: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
3: Šachová koncovka.
2: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
3: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
2: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak i nad tím.
3: Nad šachem vždycky.
2: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
3: No. Vy umíte taky hrát šachy?
2: Šachy?
3: No.
2: A víte, že ani nevím šachy?
3: Ale to, že to nevíte?
2: No tak já to ještě neskoušel.
4: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Já už jsem dělal na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
3: Koncovku.
2: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
3: Jakou bokovku?
2: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
3: Tak, jo, to mám.
2: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A gorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
3: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
4: No, to víte, že jo.
2: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy. Je na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
3: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
4: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
3: No, to, no. Dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
4: No, no. Chcete poradit v téhle věci.
2: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všim jste si?
3: Já myslím, že jsem si všim.
2: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
3: no,
2: máte záležitost.
3: No, to by mě zajímalo, skutečně.
2: Poněvadž to... psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se mnou.
4: Chcete poradit, jo?
3: Ano.
2: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem. Víte?
4: Jo.
2: A ona... ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejska má. Jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venči každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty. Chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty. A co uvidí?
3: No, co uvidí?
2: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
3: Jo, jo.
2: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
2: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
2: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Je to jako bíl.
3: Dost!
2: Zároveň si klidně můžete nechat.
3: Dášo, domů! To je u vás mamlas, moula, hašašíra. Dost!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všechno bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi jaký hrad, nebo tohle Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis Schöne Katze Puci Muci. Prostě takový, no po těch obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka, socialistického umělce, nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to napřed vidět. Napřed vidět, aby věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, vo patníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
1: Tam je to
0: zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
1: Snad na polu.
0: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte zeměkoulí.
1: No to už by bylo pozdě.
0: No dobře, tak těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli pozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
1: No to nemusí být, rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
0: Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
1: Přesně jdoucí.
0: Hodinky H po pradědečkovi pr.
1: No jo, ale...
0: Dědeček byl pravoslav.
1: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
0: Jak to?
1: No, podívejte, o 9 minut napředu.
0: No počkejte, o 9 minut napřed. Ale čas se pí předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
1: No tak.
0: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
1: 24.
0: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
2: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
0: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zaspřít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
2: Ano.
1: Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Mistř, jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano. V tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordmen, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Vypravuj mi něco o té Americe. Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž. A co dělá bratranec? Bratranec, tak ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup. Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá. Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi. Dělala imrvére, teda i v noci. Pidlovala taky přes čas a strčila si ruce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď tam nosí jeden na krku. A co sestra? To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodila, dávala mu k žrádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek. To jsou teda ty děti úplný siroci. Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli? To teda nevím. No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: song.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

vlastně říkají. A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

tam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
11: Přeji hezké pondělí. Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Výstava potrvá do 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo víc než 51 500 návštěvníků, včetně škol.
10: Jihlava aktuálně.
11: Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Před odletem řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do ní vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně.
10: Rádio Jihlava.
12: 101.1 FM.
10: Jsme tady s vámi.
13: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
10: Rádio Jihlava, 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Lidé se mohou nově zapojit do péče o městskou zeleň prostřednictvím projektu Adopce zeleně. Vybraný strom mohou symbolicky adoptovat a finančně přispět na péči o něj i další zeleň v Jihlavě. Město spouští projekt Adopce zeleně prostřednictvím kterého lze symbolicky adoptovat některý z vybraných stromů. Patronem stromu se může stát opravdu každý občan, škola, spolek, firma nebo třeba parta nadšenců. Strom, který si člověk adoptuje, může být nejen hezkým prvkem veřejného prostoru, ale také osobním vztahem k místu, kde člověk žije. Stromy jsou důležitou součástí zdravého a příjemného městského prostředí, ochlazují město a zlepšují kvalitu ovzduší. Zájemci najdou informace o jednotlivých stromech, možnostech adopce i způsobu zapojení na webu města jihlava.cz/adopce stromů.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dnešní kalendárium. V roce 1968 v Československu začal pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné. V roce 1974 na veletrhu v Kolíně nad Rýnem byla představena první Honda Goldwing. No a v roce 2001 americká sonda Deep Space 1 prozkoumala při blízkém průletu Borreliovu kometu. Ještě rok 2003 to zase na oplátku sonda Galileo se stupem do atmosféry Jupitera ukončila svou misi. A dnešní narozeniny v roce 1950 se narodil Václav Malý, římskokatolický duchovní biskup. V roce 1934 legendární kanadský písničkář a básník Leonard Cohen. V roce 1947 americký spisovatel hororů Stephen King. No a v roce 1998 slovinský silniční cyklista Tadej Pogačar. Mějte se moc hezky, dobrý den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kudy povede D20 přes Vysočinu, Bečej, Jihlava i Humpolec. Nová dálnice D20 má v budoucnu propojit Plzeň, Písek a Vysočinu s dálnicí D1. Stát už přípravu spustil a ředitelství silnic a dálnic zadalo vyhledávací studii. Právě ta má určit konkrétnější trasu mezi jižními Čechami a Vysočinou. Bečej zůstává napojení v oblasti Jihlavy i Humpolce. Ministerstvo dopravy dlouhodobě pracuje s koridorem Plzeň, Písek, Veselí nad Lužnicí Jihlava. Centrální komise ministerstva ale schválila do přípravy také úsek pod názvem D20 Nová Hospoda Jihlava / Humpolec, takže východní zakončení trasy se ještě bude hledat.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Tahle otázka, holky a kluci, milá zlatička, stojí rozhodně za to. My se vás totiž ptáme, proč nám musí padat zuby.
2: Aby jsme byli velký.
3: Protože nikdo je může blouknout do něj nebo něco.
4: Protože musí vypadat.
5: Protože si je

0: Já vždycky nám tam štípou.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot.
2: Jihlava aktuálně.
3: Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vznikl s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jeho východní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest první den navštívilo 450 tisíc lidí. Největší lidová veselice na světě byla zahájena v sobotu v poledne, potrvá do 4. října a pořadatelé očekávají přes 6 milionů návštěvníků. Filip Salač obsadil 2. místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v nedělním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv, a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
2: Rádio Jihlava

0: Tam na Jihlavsku.
1: Dneska vás veme na AI Monday Jihlava number 8. Je to přednáška, která začíná v 18 hodin v pivovarské restauraci. AI Monday je prostor pro networking v příjemném prostředí restaurace. Dnes na téma a prezentace, které vás čekají, příběh cache od promptu k ledgeru a zase zpátky a malé AI modely na slabém hardwareu. Jak si vytrénovat svůj vlastní malý model, aby uměl mluvit česky. Tak ať si něco dozvíte a samozřejmě ať se také příjemně bavíte. To vám přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

dobré ráno přeje Rádio Jihlava. Je to ráno s datem 21. srpna. V kalendáři je dneska Matouš, všechno nejlepší. A dnes je také Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Prožijte hezký a klidný den, to vám přeje Rádio Jihlava a naše další hity. Ať se příjemně vstává.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlavští hasiči jsou ve finále, pomozte jim vyhrát. Jihlavští dobrovolní hasiči jsou ve finále ankety Dobrovolní hasiči roku. Veřejnost je může svým hlasem podpořit. Jihlava soutěží v kategorii jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti Jih Moravy. Spolu s ní jsou ve stejné skupině Bystřice nad Pernštejnem, Třenovice, Rohozná a Ždírec nad Doubravou. Porota letos posuzovala 111 platných přihlášek z celého Česka. O výsledném pořadí finalistů rozhoduje veřejné hlasování, které už probíhá a potrvá do 16. října. Jihlavské hasiče je možné podpořit prostřednictvím webového formuláře na webu ankety Dobrovolní hasiči roku nebo pomocí SMS.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Tenhle týden začíná pondělí 21. září a my vám přejeme nejenom hezké pondělí, ale samozřejmě celý hezký týden a právě teď také přidáváme motto pro dnešní den. Jediný prostředek, jak život snést, považovat ho za krásný. Užívejte dnešní den a mějte se moc hezky. To vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Výstava potrvá do 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo víc než 51 500 návštěvníků, včetně škol.
0: Jihlava aktuálně.
1: Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Před odletem řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Krásné pondělní dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Petě Hlávková. Matoušové mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli víc o tom, že jihlavská radnice nechá změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Teď ale další muzika.

Ladíte Rádio Jihlava. Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem udělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně. Město teď na měření hluku uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Jihlava letos nechala odborně změřit také hluk u výrobce dřevotřískových desek Kronospan. Na výsledky stále čeká.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se o někom říká, že si namastil kapsu? Snad podle dřívějších dob, kdy se v hospodách běžně hrávaly karty o peníze. Hygiena bývala nevalná, a tak si karbaníci na špinavých a mastných stolech umastili karty i vsazené peníze a s nimi pak následně i kapsy. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: 101 FM Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínové ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédla 16. září. Půjčování knih ale začne 29. září. Stavební práce vyšly radnici na 35,5 milionu korun. Za nábytek zaplatila asi 1,8 milionu korun. Teď už další muzika, za chvíli zprávy.
1: 101 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany, které zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení online prodeje.
0: Co se děje v kraji?
1: Letošní den architektury nabídne na Vysočině akce na 8 místech. Komentované prohlídky, procházky a přednášky představí proměny bydlení od funkcionalistických vil a sídlišť přes současnou architekturu po obnovu historických staveb. 16. ročník republikového festivalu, tentokrát s motem Bydlím tedy jsem, potrvá od čtvrtka 1. do středy 7. října. V Řecku zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Starší z mužů během rvačky skolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský útočník Lionel Messi dal proti San Diego jubilejní 20. gól v probíhající sezóně nejvyšší fotbalové ligy. Fotbalistům Interu Miami to však stačilo jen k domácí remíze 2-2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sály jednodenní chirurgie. Více za chvíli.
0: Rádio Jihlava.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sál jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo více než 22 milionů korun. Cílem bylo podle nemocnice zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sály slouží především pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci. Teď už další muzika.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojí.

žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte Rádio Jihlava, oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevře 25. září po víc než dvouleté rekonstrukci svou budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená do začátku příštího roku, alespoň to řekl ředitel galerie Daniel Novák. Obnova obou objektů a jejich fasád vyšla na více než 50 milionů korun. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký den. Ministerstvo dopravy po 25 letech mění nebo úplně ruší některé technické otázky z autoškoly pro řidičské skupiny C a D. Uchazeči o řidičák na autobus nebo kamiony tak už například nebudou muset vědět, jak vyměnit žárovku nebo nasadit zimní řetězy. Podle posledních statistik chybí v Česku zhruba 20 000 řidičů kamionů a 5 000 řidičů autobusů.
8: Co se děje v kraji?
9: Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po zádušní mši, kterou v kostele jména Ježíš vedl brněnský biskup Pavel Konzbul. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hrabinka pohřbená. Německo začalo v celé zemi prověřovat zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska. Systém by prý čelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek.
8: Sport.
9: Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápasu sezóny před vlastním publikem tak získali premiérovou výhru i body. Pokračuje trenér Brna Libor Zábranský.
10: My jsme bohužel měli vážný vstup do utkání a prohrávali jsme 1-0. V té druhé třetině se nám to podařilo docela zvednout. Zamíchali jsme trochu se sestavou a nakonec to bylo super odbojovaný. Byli jsme efektivní a jsme šťastní za 3 body.
9: Další utkání čeká brněnské hráče v pátek na ledě Olomouce.
11: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
12: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Tak máme lehce po 11. hodině, tak je dneska už 21. září. A 21. to je oko a oko bere. Jinak 21. září je také Světový den míru. Každopádně teď je po víkendu před námi další pracovní týden a my se můžeme podívat na to, co vás během dneska všechno čeká a nemine. Opět si v první řadě budeme pouštět písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, že v Česku poprvé odchytili největšího netopíra Evropy. Nebo si připomeneme, kdo dneska všechno slaví svátek nebo narozeniny. A bude to samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji krásné pondělí, dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
8: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. With the love.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. No a my se teď půjdeme podívat do světa hudby, protože je nebo jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti hudby a aktuality ze světa hudby.
0: Ed Sheeran zůstal na turné úplně sám. Opustili ho všichni předskokaní i doprovodní muzikanti. Situace kolem Loop Tour Eda Sheerana se během několika hodin pořádně zamotala. Kauza začala poté, co Macklemore během koncertu britské hvězdy otevřeně podpořil Palestinu a vyvolal tím hlasité reakce.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Majálesy už začínají skládat program na rok 2027 a jako první velikánskou hvězdu oznamují Evu Farnou. Zpěvačka se představí na všech čtyřech zastávkách těchto jarních festivalů. Během čtyř po sobě jdoucích sobot tak projde Hradec Králové, Prahu, Ostravu i Brno.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Stát na mostě tolik let.
0: Zpěvačka Daša patří mnoho let ke stálicím české hudební scény. Její charakteristický hlas se pojí s mnoha projekty. Její slabinou však dosud zůstává nedostatek vlastního autorského repertoáru. Nyní, 9 let po předešlé desce Konečně, se držitelka ceny Thálie rozhodla na této stránce zase trošku zapracovat. Nový singl Vyplouvám značí novou uměleckou etapu.
3: Bylo zlý. Někdy jen prostě...
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM. No a my se můžeme společně teď mrknout na to, kdo 21. září, což je dnes, slaví svátek. Tak jsou to Matouš, Mirela a Debora. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. Máme dneska pondělí a je 21. září. No a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, pohoda o svatém Matouši 4 týdny se neruší. Nebo je-li na Matouše jasno, bývá to vínu spásno. A ještě jedna, po svatém Matouši čepici na uši. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vládní koalice plánuje zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Kabinetu vadí, že se mají v lednu opět zvýšit. Proti je ale opozice, podle které by příjmy vrcholných ústavních činitelů po rozmrazení prýskokově narostly až o 40%. Někteří tak navrhují snižovat spíše výši tzv. Náhrad. Na těch si někteří poslanci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Do konce letošního roku si bude muset v kraji Vysočina vyměnit řidičský průkaz téměř 13 tisíc řidičů. V celé České republice se tato povinnost týká ještě 250 tisíc motoristů, kterým končí platnost jejich dokladu. Žádost o nový řidičák je možné jednoduše podat online prostřednictvím portálu dopravy s využitím bankovní identity. V rodině supermodelky Cindy Crawford došlo k velké tragédii. Její jediný syn Presley nečekaně zemřel ve věku 27 let. Mělo k tomu dojít v léčebném zařízení. Příčina úmrtí se zatím neví. Odhalit ji má nařízená pitva.
0: Sport.
1: Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké nedělní poledne a pohodový poslech vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. No a samozřejmě také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska to budou kachní prsíčka a špecle. Tak si na to počkejte, čeká vás to už za chviličku. No a mezi tím další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava. A když máme to poledne, tak si dáme recept. Dneska to budou kachní prsíčka se špeclemi. Kůži kachních prsou nařízneme ostrým nožem do mřížky, přičemž neřežeme do masa. Prsa osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem a necháme krátce odležet. Troubu předehřejeme na 160 stupňů. Kachní prsa pak položíme kůží dolů na rozpečenou pánev a opečeme do zlatova. Poté je otočíme a krátce opečeme i z druhé strany. Opečená prsa potom přendáme do pekáčku, přelijeme výpekem z té pánve a pečeme zhruba při 160 stupních asi tak 20 až 30 minut podle velikosti prsou a požadovaného stupně propečení. Cibuli oloupeme, nakrájíme na tenká kolečka, slaninu nakrájíme na drobno a necháme ji na pánvi vyškvařit. Přidáme cibuli a orestujeme ji do zlatova. Přilijeme med, no a za občasného promíchávání necháme cibuli skaramelizovat. Podle chuti pak ještě dosolíme a opepříme. Opečená kachní prsa necháme několik minut odpočinout, špecle promícháme skaramelizovanou cibulí a slaninou a podáváme s kachními prsíčky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska je pondělí 21. září a každé pondělí pro vás máme novou pohádku. A dnešek nebude výjimkou.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Pane řidiči, vy jste pil?
3: Jo, a co? No tak jsem pil. Však Hemingway taky pil. A Beethoven ten taky pil.
2: Tady Orel. Karle, pozor, ještě jedou další dva, ty taky pili.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme dneska pondělí 21. září.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Po několika letech, kdy přítomnost největšího evropského netopíra na našem území prozrazovaly nahrávky echolokace, se ho českým zoologům poprvé podařilo konečně odchytit. Vzácný netopír obrovský uvízl v odchytové síti na červenohorském sedle v Jeseníkách, a to v noci na středu 16. září.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkné odpoledne. Česko zřejmě míří k novému rekordu v počtu nakažených HIV. Jen za první letošní půlrok přibylo 179 nových případů. Podle lékařů se lidé přestali bát, netestují se a s nákazou k nám přišlo výrazně víc cizinců. I přesto zůstáváme v globálním měřítku zemí s relativně nízkým výskytem tohoto onemocnění.
7: Jihlava aktuálně.
8: Křižovatka Tolstého a třída legionářů je znovu průjezdná. Od dnešního rána tudy mohou znovu projíždět auta i autobusy a MHD se tak vrací na své běžné trasy. Práce se podařilo výrazně urychlit a úplná uzavírka tak skončila o týden dříve, než bylo v plánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil, do New Yorku se však chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN.
7: Sport.
8: Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Rakouska druhé místo. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o 1,728 tisícin sekundy.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: 13. hodina odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na nemoc herečky Sandry Sandevy. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Herečka Sandra Sandeva vrátila se k nemoci. Poprvé přiznala, jak moc jí limitovala. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Sandra Sandeva se v loňském roce držela stranou, protože musela. Potkali jí totiž zdravotní problémy, které jí výrazným způsobem limitovaly. Sympatická herečka nyní poprvé přiznala, jakými radami lékařů se musela řídit. Měla jsem zákaz přetěžovat se, nesměla jsem sportovat nebo se obecně vůbec moc hýbat. Svěřila se Sandra.
1: Já včera ještě nosil blázna šat,

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od dnešních ranních hodin se křižovatka Tolstého a Legionářů otevřela pro veškerou dopravu. Do svých běžných trakt se tak vrátilo také MHD.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hledáme signál.
1: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, dneska máme 21. září. No a právě v tuto chvíli také končí první naše společné setkání ve vlnách Rádia Jihlava. Já teď předám mikrofon kolegyni Katce a budu se na vás těšit znovu v 16 hodin. Do té doby, čau bas fugas.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany, které zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení online prodeje.
0: Co se děje v kraji?
1: Letošní den architektury nabídne na Vysočině akce na 8 místech. Komentované prohlídky, procházky a přednášky představí proměny bydlení od funkcionalistických vil a sídlišť přes současnou architekturu po obnovu historických staveb. 16. ročník republikového festivalu, tentokrát s motem Bydlím tedy jsem, potrvá od čtvrtka 1. do středy 7. října. V Řecku zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Starší z mužů během rvačky skolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský útočník Lionel Messi dal proti San Diego jubilejní 20. gól v probíhající sezóně nejvyšší fotbalové ligy. Fotbalistům Interu Miami to však stačilo jen k domácí remíze 2-2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Přeji hezké pondělní odpoledne z rády. Hlava zdraví Katka. Víme, že v Telči byla věnovaná pamětní deska Františce Slavatové. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava 101.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky víc o tom, že vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Víc informací za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vzniklo s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jeho východní silniční obchvat. Jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Takové jsou informace z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministerstvo dopravy po 25 letech mění nebo úplně ruší některé technické otázky z autoškoly pro řidičské skupiny C a D. Uchazeči o řidičák na autobus nebo kamiony tak už například nebudou muset vědět, jak vyměnit žárovku nebo nasadit zimní řetězy. Podle posledních statistik chybí v Česku zhruba 20 000 řidičů kamionů a 5 000 řidičů autobusů.
0: Co se děje v kraji?
1: Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po zádušní mši, kterou v kostele jména Ježíš vedl brněnský biskup Pavel Konzbul. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hrabinka pohřbená. Německo začalo v celé zemi prověřovat zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska. Systém by příčelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek.
0: Sport.
1: Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápasu sezóny před vlastním publikem tak získali premiérovou výhru i body. Pokračuje trenér Brna Libor Zábranský.
2: My jsme bohužel měli vážný vstup do utkání a prohrávali jsme 1-0. V té druhé třetině se nám to podařilo docela zvednout. Zamíchali jsme trochu ze sestavou a nakonec to bylo super odbojovaný. Byli jsme efektivní a jsme šťastní za 3 body.
1: Další utkání čeká brněnské hráče v pátek na ledě Olomouce.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hladíte Rádio Jihlava, Katka přeje hezké pondělí. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebíčku a dalších pracovišť zahájí 4. ročník sledování bělozubky tmavé. Víc informací za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: známou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Hezké odpoledne, teď na rádiu Jihlava k tomu, co jsem nakousla. Věci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebíčku a dalších pracovišť zahají čtvrtý ročník sledování bělozubky tmavé. Na Chebsko v Karlovarském kraji vyrazí 21. září. Bělozubka tmavá je hmyzožravec původem z Afriky, připomínající rejska. V Česku se zatím rozšířil v západní části země. Letošní horké léto pro jeho další invazi zřejmě bylo příznivé. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Ladíte rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor. Podrobnosti si nenechte ujít za momentem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrite na Masarykově náměstí v Jihlavě. Před zimou zkontroluje restaurátor, opraví drobná poškození a ošetří povrch kamene, aby se jeho stav nezhoršoval. Podobný zásah se u těchto památek prováděl před 5 lety, rozsáhlejší opravy před 9 lety. Letošní odborná péče bude stát 174 tisíce korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: The Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Vládní koalice plánuje zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Kabinetu vadí, že se mají v lednu opět zvýšit. Proti je ale opozice, podle které by příjmy vrcholných ústavních činitelů po rozmrazení prýskokově narostly až o 40%. Někteří tak navrhují snižovat spíše výši tzv. Náhrad. Na těch si někteří poslanci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun.
2: Co se děje v kraji?
3: Do konce letošního roku si bude muset v kraji Vysočina vyměnit řidičský průkaz téměř 13 tisíc řidičů. V celé České republice se tato povinnost týká ještě 250 tisíc motoristů, kterým končí platnost jejich dokladu. Žádost o nový řidičák je možné jednoduše podat online prostřednictvím portálu dopravy s využitím bankovní identity. V rodině supermodelky Cindy Crawford došlo k velké tragédii. Její jediný syn Presley nečekaně zemřel ve věku 27 let. Mělo k tomu dojít v léčebném zařízení. Příčina úmrtí se zatím neví. Odhalit ji má nařízená pitva.
2: Sport.
3: Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Tak máme lehce po 11. hodině, tak je dneska už 21. září. A 21. to je oko a oko bere. Jinak 21. září je také Světový den míru. Každopádně teď je po víkendu před námi další pracovní týden a my se můžeme podívat na to, co vás během dneska všechno čeká a nemine. Opět si v první řadě budeme pouštět písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, že v Česku poprvé odchytili největšího netopíra Evropy. Nebo si připomeneme, kdo dneska všechno slaví svátek nebo narozeniny. A bude to samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji krásné pondělí, dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Střední Evropu čeká na přelomu týdne další ochlazení. Zatímco předchozí studené fronty většinou srazily teploty takovým běžným zářijovým hodnotám, tak ta nová přinese už výrazně chladnější vzduch a podprůměrné teploty. To západ Evropy se naopak připravuje na další mimořádně teplou epizodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava dnes s datem 21. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od dnešních ranních hodin se křižovatka Tolstého a legionářů otevřela pro veškerou dopravu. Do svých běžných trakt se tak vrátilo také MHD.

0: Máme pondělí, milí posluchači Rádia Jihlava, od mikrofonu vás všechny zdraví Fugas. Dneska je 21. září. No a kdo pak se nám v tento den kdy narodil? Tak třeba herečka Daniela Kolářová, herečka Kordula Stropnická, herec a komik Jiří Wimmer, ale taky třeba anglický zpěvák Liam Gallagher. No a pokud i vy jste se narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Česko zřejmě míří k novému rekordu v počtu nakažených HIV. Jen za první letošní půlrok přibylo 179 nových případů. Podle lékařů se lidé přestali bát, netestují se a s nákazou k nám přišlo výrazně víc cizinců. I přesto zůstáváme v globálním měřítku zemí s relativně nízkým výskytem tohoto onemocnění.
0: Jihlava aktuálně.
1: Křižovatka Tolstého a třída legionářů je znovu průjezdná. Od dnešního rána tudy mohou znovu projíždět auta i autobusy a MHD se tak vrací na své běžné trasy. Práce se podařilo výrazně urychlit a úplná uzavírka tak skončila o týden dříve, než bylo v plánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil. Do New Yorku se však chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN.
0: Sport.
1: Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Rakouska druhé místo. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o 1,728 tisícin sekundy.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že Moskva zažila dosud největší dronový útok. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte nadále dobře naladěni a já za vámi posílám další hity.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zároveň.

Jste velmi dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 letělo na Moskvu, řekl to starosta metropole Sergej Sobianin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Moskevský starosta dodal, že útok se v hlavním městě obešel bez zranění. V moskevské oblasti si údery vyžádali 2 mrtvé a 6 zraněných. Uvedl to gubernátor Andrej Vorobjov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X oznámil, že Ukrajina v moskevském regionu zasáhla rafinérii, která patří ke klíčovým zařízením ruského ropného průmyslu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5.
2: Opravdu?
1: No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové, pohodové odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: Strážníci během noční kontroly na vlakovém nádraží v Jihlavě v úterý 15. září upoutal pozornost muž, jehož chování se jim tak nějak nezdálo. Při následném rozhovoru se jim svěřil, že má v úmyslu skočit pod vlak a ukončit tím svůj život. Hlídka situaci nepodcenila a namísto přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Muž měl u sebe také sadu nožů a strážníci proto z preventivních důvodů zajistili jeho batoh, aby nemohlo dojít k ohrožení zasahujících ani dalších lidí.
1: Policie Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám v něm právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Ed Sheeran zůstal na turné úplně sám. Opustili ho všichni předskokaní i doprovodní muzikanti. Situace kolem Loop Tour Eda Sheerana se během několika hodin pořádně zamotala. Kauza začala poté, co Macklemore během koncertu britské hvězdy

0: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Majálesy už začínají skládat program na rok 2027 a jako první velikánskou hvězdu oznamují Evu Farnou. Zpěvačka se představí na všech čtyřech zastávkách těchto jarních festivalů. Během čtyř po sobě jdoucích sobot tak projde Hradec Králové, Prahu, Ostravu i Brno. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Stát na mostě
1: tolik let. Zpěvačka Daša patří mnoho let ke stálicím české hudební scény. Její charakteristický hlas se pojí s mnoha projekty. Její slabinou však dosud zůstává nedostatek vlastního autorského repertoáru. Nyní, 9 let po předešlé desce Konečně, se držitelka ceny Thálie rozhodla na této stránce zase trošku zapracovat. Nový singl Vyplouvám značí novou uměleckou etapu. Bylo zlý.
2: Někdy jen prostě... Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany, které zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení online prodeje.
0: Co se děje v kraji?
1: Letošní den architektury nabídne na Vysočině akce na 8 místech. Komentované prohlídky, procházky a přednášky představí proměny bydlení od funkcionalistických vil a sídlišť přes současnou architekturu po obnovu historických staveb. 16. ročník republikového festivalu, tentokrát s motem Bydlím tedy jsem, potrvá od čtvrtka 1. do středy 7. října. V Řecku zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Starší z mužů během rvačky skolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský útočník Lionel Messi dal proti San Diego jubilejní 20. gól v probíhající sezóně nejvyšší fotbalové ligy. Fotbalistům Interu Miami to však stačilo jen k domácí remíze 2-2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, stále s datem 21. září. Máme lehce po 18. hodině a v této době vám nadále společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvíli se dozvíme, že v Česku se šíří nový druh houby. Tak si na to počkejte. No a jinak přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Návštěvníci tradiční výstavy hub, která se od pátku do soboty konala v muzeu pod Krkonoší v Trutnově, mohli na vlastní oči lidé spatřit hřib, který se dosud v Česku nevyskytoval. Jde o hřib štíhlotřenný. Jehož původním domovem je Severní Amerika. Dneska už se ale šíří na Liberecku, ale zřejmě se brzy objeví i v dalších částech republiky. Kromě Trutnova mohou hřib štíhlotřenný vidět lidé také na obdobné akci v Benešově ve středních Čechách.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Herečka Sandra Sandeva vrátila se k nemoci. Poprvé přiznala, jak moc jí limitovala. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Sandra Sandeva se v loňském roce držela stranou, protože musela. Potkali jí totiž zdravotní problémy, které jí výrazným způsobem limitovaly. Sympatická herečka nyní poprvé přiznala, jakými radami lékařů se musela řídit. Měla jsem zákaz přetěžovat se, nesměla jsem sportovat nebo se obecně vůbec moc hýbat. Svěřila se Sandra.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Máme 21. září, vy posloucháte Rádio Jihlava. My se společně teď můžeme mrknout do pražského Klementína a porovnat si hodnoty, které tam tamní meteorologové naměřili a zapsali. Tak zatím nejtepleji bylo 21. září v roce 2003, kdy bylo 30 stupňů. Naopak nejstudenější 21. září bylo v roce 1848, kdy bylo jen 1,7 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1960.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministerstvo dopravy po 25 letech mění nebo úplně ruší některé technické otázky z autoškoly pro řidičské skupiny C a D. Uchazeči o řidičák na autobus nebo kamiony tak už například nebudou muset vědět, jak vyměnit žárovku nebo nasadit zimní řetězy. Podle posledních statistik chybí v Česku zhruba 20 000 řidičů kamionů a 5 000 řidičů autobusů.
0: Co se děje v kraji?
1: Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po zádušní mši, kterou v kostele jména Ježíš vedl brněnský biskup Pavel Konzbul. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hrabinka pohřbená. Německo začalo v celé zemi prověřovat zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska. Systém by příčelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek.
0: Sport.
1: Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápasu sezóny před vlastním publikem tak získali premiérovou výhru i body. Pokračuje trenér Brna Libor Zábranský.
2: My jsme bohužel měli vážný vstup do utkání a prohrávali jsme 1-0. V té druhé třetině se nám to podařilo docela zvednout, zamíchali jsme trochu se sestavou a nakonec to bylo super odbojovaný. Byli jsme efektivní a jsme šťastní za 3 body.
1: Další utkání čeká brněnské hráče v pátek na ledě Olomouce.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? La, la, la, no nic moc extra nebyla.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava 101.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila, není písnička tak dlouhá, aby neskončila, není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráčském divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly ještě ani nebrzdil, no takže. No ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zeměžek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30-60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný. Tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam. Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, z té Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali, až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní Istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Storoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některé opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady v téhle hospodě Oldřich Čarplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zvolaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku

vzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Na

0: Tak se podívejte, pane Růžička.
1: Ano, prosím.
0: Uklidněte se.
1: Ano, prosím.
0: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
1: Ano, prosím.
0: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
1: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
0: Co?
1: No, kladivem.
0: Ano. A co bylo dál?
1: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
0: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
1: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
0: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
1: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
0: Samozřejmě.
1: Ano. No, černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
0: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
1: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No, aha, víte, to jste ještě neviděla.
0: A co, nebo no, koho?
1: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
0: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
1: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
0: Aha. A čím vás provokoval?
1: Čím? No, vy se furt tak ptá, to máte těžký, no, on tak vrněl, víte.
0: Ale pan Růžička, přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
1: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, no, vy jste se viděl a hlavně slyšel. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prejže pivo nepije. No.
0: Takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
1: ale že? To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
0: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
1: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozu,
0: pane
1: a on
0: Růžička,
1: byl sejti, dali jsme to
0: vás, pryč.
1: No.
0: K věci.
1: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
0: A to kladivo jste měl sebou?
1: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase, ono, no, kladivo se hodí vždycky,
0: jistě,
1: ne.
0: Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
1: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
0: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
1: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ondal. Paní doktorko, prosím vás, co je s Ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
0: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot. Hrabe.

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dobrý den, pane Carboch.
3: Co pak tady děláte na lavičce?
2: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte? Nechcete si přisednout na chviličku?
3: Myslíte sem na lavičku?
2: No tak kam jinam?
3: No tak jestli není moc studená zrovna?
2: To není, to ne.
3: Tak by si chvíli přised, no.
2: No.
3: No jo.
2: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
3: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
2: To chápu.
3: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
2: Tak.
3: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
2: No.
3: Jak je tohle možný?
2: To nevím.
3: No jo. Co vám hledáte?
2: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
3: Jste tady měl někde řízek?
2: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
3: Jsem někam na lavičku?
2: No, jsem rovna.
3: Jo?
2: Ano.
3: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
2: No to byl.
3: Jo?
2: No.
3: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
2: A víte, že to je možný?
3: Jo.
2: Proč se ptáte?
3: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
2: No jo, to je možný.
3: No jo.
2: A hřeje vás to hodně?
3: No dost vám.
2: Jo.
3: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
2: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
3: Že jo?
2: Jo.
3: Já se o to již taky myslím, víte?
2: No jo.
3: Takže kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
2: no
3: že jo?
2: Právě. To je mi taky divný.
3: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
2: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
3: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
2: Že teďka jíst nebudu, víte?
3: Ne.
2: Ne.
3: Co máš, řízky nerad, nebo co?
2: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
3: Aha.
2: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
3: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
2: Jak to, že najednou nechcete?
3: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
2: Jo.
3: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
2: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
3: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
2: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte,
3: aha.
2: Takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
3: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
2: Tady náhodou, víte,
3: no jo,
2: takže...
3: tak to jo, to víte, zase...
2: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
3: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
2: No jo.
3: Nějaký moučník nebo co, ne?
2: No. Říkám, závin.
3: No, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
2: Závin.
3: A jo.
2: Vy to neznáte?
3: Jo, to já znám tohle, ano.
2: Vždyť byste to neznal.
3: Už jsem taky někde je tohle,
2: no.
3: Co?
2: Vždyť by ne.
3: A jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
2: Dobře, jo. To říkám, jablečnej závin.
3: A jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
2: Vždyť, když je to jablečnej závin...
3: No, to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
2: no.
3: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
2: A? Kdepak? Jabka!
3: Jo, jabka, aha.
2: Jabka.
3: On byl dobrý, to je, jo.
2: No.
3: Chutná skoro jako štrůdel.
2: Ale to je přece štrůdel.
3: Jo, to je štrůdel,
2: no,
3: jo.
2: No.
3: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
2: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
3: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
2: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
3: Je to opravdu moc dobrý, ano.
2: No.
3: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
2: Dobrý je to.
3: Jo.
2: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
3: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celního.
2: Ale vy mě nerozumíte.
3: Ne?
2: Jabka v županu jsou pečivo.
3: Jo?
2: No.
3: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
2: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no? Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
3: Jo?
2: No.
3: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
2: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
3: No to je možný, no. Jo, jo.
2: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
3: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
2: No to je potom jaksi ten pečený župan.
3: Jo.
2: No.
3: A on ten župan se peče sebou?
2: No, samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
3: No to je pravda.
2: No.
3: Musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
2: Pak to chutná výborně.
3: Jo.
2: Vy si to zkuste někdy udělat.
3: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
2: Ty jabka v županu.
3: Aha, takhle, jo, jo.
2: No. A jak se to dělá, to no máte...
3: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
2: Jo.
3: Já mám doma takový starý župan, víte? Tak
2: to máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
3: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte?
2: No proč, když je to dobrá kuchařka?
3: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
2: No.
3: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
2: Jo, jo.
3: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
2: No ale to jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
3: No já už taky mám posvačně, no jo.
2: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
3: Víte, já už chodím půl roku do kurzu na vaření.
2: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
3: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
2: Jo, tak.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Co pak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i Melí je cizopasník?
3: Jděte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
4: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitějš. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet, když to dopadne?
2: To víte, že jo, takhle to buchne.

hviezdy ti na nej posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
2: ty jsi hajzel, Franto, jo?
1: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na to, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je. Jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt. Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla, se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám.
1: Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víc.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, který mu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s nikým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo. To jsi asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady, že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt, jo? To C-čko, jo? Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt, jo. Jako G-čko, jo. Jako G, jo. Myslíš jako G-bot, jo. A Jerry říká, no vidíš, ty jsi přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí, byla? A já říkám, ne, Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslel opravdu upřímně. Že má je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to gejčko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane Brabec?
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Víte? Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší. No?
2: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
1: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu.
2: Sklerózu. No, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
2: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no.
1: No.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda.
1: No.
2: No a to třetí už jsem zapomněl, to ne. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Vrána.
2: To byste nem... Co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
1: No, ano. No to nic, no, ale my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
1: No, tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo, no jo. To víte, už mě šediví, no jo.
1: No taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hocker.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
2: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
1: No, ta
2: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
1: Jo. No.
2: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl ještě.
2: Aha, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhej, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
1: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ono, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Jak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu,
1: jídlu
2: je. To se jí normálně takhle jako třeba salám. Nebo
1: no ano, ano, správně.
2: To vy nevíte tohle?
1: Jsem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
1: No.
2: To já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... A i vedle toho, vedle. To není jak je to kousek tady. No, je vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska se mnou, kdy tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té.
1: Do celého obsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam.
1: Jo,
2: ne, ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho. Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam.
1: Tadyhle no, máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký. Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám, no. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už jim... To už nemám. Do mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
2: Na tom telegramu, ano,
1: že tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, helejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Čekejte, zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? To nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledal, já musím jít.
1: Naschledal, no.
2: Jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík,
2: pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jak je.
0: Stehlík. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
3: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
2: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
3: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
4: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
3: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš, to určitě. Táta to už vydrží.
2: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nevdedejchej na mě, to je hrozný.
3: Ty, kdyby si byl pořádej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni ty ještě takhle dlouho.
2: Podívej se.
5: Já si zalezu pod peřinu a bude to vyřízený.
3: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jího
4: můžu za to, můžu za to.
3: Já mám otrávenej celý, má, můžeš. Ona si si pozval.
4: Já
3: mám otrávenej celý
4: večer. Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, jí?
3: Ona lhát nebude,
4: ale prosím
3: tě.
4: Tak já si tam jdu lehnout, no.
3: Ne, půjdu. Opovaž se, dostaneš tak, ode mě těch pár facek, ještě
2: něco udělej. Nežmete už, krucifix, sakra.
4: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
3: No. Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
4: No, hraju.
3: Že nevíš vůbec, co to, to si tak opilej, nebo
2: Ježíš,
3: co?
2: Maria, neštěkejte mi tady.
3: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
2: Tomu mu, řekneš mu to potom, to je hrozný.
4: Tak si sem pojď lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
2: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazím. A to je lepší, tohleto.
3: Prosím tě, proč děláš takovýhle voloviny?
4: A ty žádný blboviny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
3: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
4: Asi ne.
3: A přijede si s kufrem, co
4: prosím
3: si s ním
4: tě, mami, mlčuš a dej mě pokud.
3: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
4: Tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout, je to vyřízený.
3: Opovaž se. No, tak... Já tě budu ještě podporovat, víte, aby si s ní spál.
4: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
3: Jo.
2: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
4: No teď já rád, já odsaď půjdu. A hned.
2: Tak ale mel. Holem.
3: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
4: Dobře, co na mě nerozčilujte,
3: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
2: Tak já jsem úplně nahej, no.
3: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít ve stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš.
2: Já
3: ten nedávno vám to jednou bude dělat tohle sto.
5: Ale prosím tě, spí, já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
3: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už?
2: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
3: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle sto?
5: Nedává, že jsem na tebe zprostej a sám je na tebe zprostej.
2: Hrát měl se facku.
3: No, bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
2: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
1: Rádio Jihlava.